Sun na cat midnight sun foi na rí sa an bheit am eile fan numru sita din al jumás oirt o adab ad domino call fi chart stana bi chans li terja titla fan numru ihet imagina ke gwer jair nes si lau call fil jumat li jay in shur war la harjet min iaf anna sir gublu a dayim dance track tal jen nohara u tamila pala future hit al din al jumau call jdida fiamanta Clementine Douglas arash tas minna jisima Trust fuq bain